zechtiej, taký čučší nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažériat ma žiteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět.